0: gbogbo ọpọ pátá tìlédùn mọ́rẹ̀.
1: ọdúnlá ẹ dúró.
0: gbogbo yìí pátá tàdání wáyé.
1: bí ẹgbọn mo kiri títí.
0: alẹ wílé ṣe lédùmarè ọba ọgá ògo.
1: ọba akórèdé.
0: ògèrè títí nìyí ajípọjọ ìkúdà ọba tí pàbídà ti sọ bí dire.
1: òkìkí.
0: kábíyèsí alálèdè ọ̀run.
1: ẹ̀bàdàn mọ́tún relé.